Když člověk ztratí zrak, stane se spousta běžných činností téměř adrenalinovým zážitkem. Zkuste si třeba projížďku pražským metrem, nebo chůzi po rušných křižovatkách, hučí kolem vás nákladáky. A co takhle? Třeba se potopit pod vodu s dýchacím přístrojem. Jediné spojení se světem vám zprostředkovává ruka potápěče. A v těch nejtěžších životních situacích mě drží za ruku můj nebeský otec.

Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

První Korinským 14:34. Ženy, nechť ve shromáždění mlčí, nedovoluje se jim, aby mluvili. Mají se podřizovat, jak to říká i zákon. Jenže zákon říká něco jiného, že ženy se mají podřizovat svým mužům a ne mužům ve shromáždění. A o tom, že by měli mlčet, to je spíš věc té kultury tam. To se povedlo i větším teologickým kapacitám, že pro podpoření mužského ega vykloubili obsah zákona ve svůj prospěch. Apoštol Pavel nebyl výjimkou a do dneška si ten verš používají i probuzenecké církve jako bič na záda žen. Pamatuju si, jak na Moravském Lieskovém, bylo to v revolučních letech, stál stan kopcem dolů a vstala teta Georgína a začala v pondělí ráno nést slovo. Do toho vstal jeden mladík a pravil: a táto žena čo tu robí za tým mikrofónom? Žena by nemala kázať. A ukázal na ní prstem. Přivedli jej tam jako evangelizační případ a ten zlý se postaral, aby neslyšel ani slovo. Pak se celkem dobře obrátil, protože zjistil, že ta malá ženička není tak zcela mimo. Jen si myslím, že mnoho tvrdostí jeho srdce nevyšlo ven, protože dnes mezi námi není a bojuje s celým světem i s vlastní rodinou a s vlastní manželkou.

vůbec. Když se jeden muž neobrátí ze své pýchy a nadřazenosti vůči ženám, tak oni mají vedle něj těžký život. A když se jedna žena neobrátí z toho, aby si neustále vyřizovala svoji úroveň s postavením vedle stojících mužů, tak mají taky co dělat. A ten člověk nemusí ani mluvit. Prostě to z něj srší. To chce velkou odvahu žít na svůj účet a nehledat stále nepřátele a kdo může za problémy světa. Mám jeden dobrý příklad. A je to starý příklad. Zuzana Veslijová kázala už pro půl vesnice. Její manžel odcestovával často služebně do Londýna a ona ta prázdná místa po něm spolehlivě vyplnila. Dobří farníci na základě tohoto verše udali. Nesměla tedy mluvit na veřejnosti. Ona by snad ani nezačala, mluvila jen pro svoje děti. Ty přivedly kamarády a protože jich měla až 13, tak to šlo celkem rychle a šířilo se to. Děti doma potom evangelizovali rodiče a přišli i dospělí a líbilo se jim, že co od pastora nepobrali pro jeho vysokou teologii, to od Zuzany padalo přímo do srdce. Mluvila totiž jednoduše, tak pro děti. A přímo, a to se jim líbilo. K nápravě došlo velmi rychle. Zuzana si dala do půl kruhu svoji děti u okna fary. Otevřela okno a kázala pro děti. Svoje děti. Ale vzala to tak nahlas, aby ten zástup dole, co byl pod okny, dobře slyšel, co k dětem hovoří. A když se vrátil pan manžel z Londýna od vlády, kde dělal poradce, zjistil, jak se věci mají a tento způsob toleroval. Ona mu kryla záda i ve finančních věcech a kdyby nevzala otěže domácí kasy do rukou, tak by asi pomřeli hlady. A otěže domácí kasy většinou má řídit muž, ale když ten dar nemá a není toho schopen, tak ať to dělá ten, kdo je toho schopen. To zrovna nebyl jeho dar. A tak rostli pod vlivem těch rodičů možná dva nejpožehnanější muži té doby v Anglii, John a Charles Wesleyové. A ti to potom vzali hodně ve velkém před celou Anglii. No a s apoštolem Pavlem by bylo dobré se do jeho polemiky pustit jeho vlastními výroky, a to Galackým 3.28. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Najdi si čas na odpočinek. Řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočíňte. Marek 6.31. Starověká legenda praví, že apoštol Jan měl koroptev, kterou krmil a o kterou se staral. Jednoho dne ho navštívil lovec a byl udivený, když viděl, jak si Jan s tím ptákem hraje. Překvapuje mě, že tě vidím zabývat se takovou hrou, když jsou velké věci kolem evangelia, kterými by se směl zaobírat. Jan odpověděl, držíš svůj luk pořád napnutý? Lovec odpověděl, ne, to by ho zničilo. Když nelovím, povolím strunu. Apoštol přikývl a řekl, stejně tak já, ze stejného důvodu povolím svou mysl. Hádej, kdo řekl, poodejdeme na chvíli od zástupu a odpočiňme si. Ježíš, nejžádanější člověk, jaký kdy žil. Proč to řekl? Bible říká, stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Marek 6.31. A Ježíš je naším vzorem. Jedno léto jistý kazatel oznámil, že si nevezme dovolenou, protože ďábel nikdy nejezdí na dovolenou. Někteří členové sboru se zasmáli, jiní si pomysleli, že je velmi duchovní. Jeden muž ale šel domů, aby se přesvědčil, jestli to Ježíš dělal stejně. Zjistil, že Ježíš měl během 3 let své aktivní služby, kromě nočního odpočinku a sabatu, 10 období, kdy odešel od zástupů. Příští neděli se svého kazatele zeptal, následuješ ďáblův příklad nebo příklad svého pána? Odpočinek jednoduše znamená čas obnovení, načerpání nové energie a rozvíjení nejcennějších vztahů. Takže si najdi čas na odpočinek.

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Purný syn. Tak nevím, zda se toto právo někdy uplatnilo, doklady o tom moc nejsou. To, že Hospodin zabil dva syny Áronovi, když přinesli před Hospodina cizí oheň a kde se rozpálili, to už bylo jedno, tak to se všeobecně ví. Rodičovská láska ale dává znovu a znovu šanci. Podle tohoto zákona a pravidla by marnotratný syn měl být uházen kamením stejně jako falešný prorok, nebo úkladný vrah, nebo okultista. V Izraeli je dost kamení, kam se podíváte, samý šutr. Kolik dnešních synů by muselo být takto popraveno v Izraeli, když jsou daleko od Boha, neposlouchají rodiče a žijí takzvaně od pasu dolů. A kolik u nás? Z toho pohledu byl otec marnotratného syna ještě víc marnotratný. Ten příkaz v 5. Mojžíšově 21. kapitole zněl takto. Má-li někdo syna nepoddajného a vzpůrného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je, ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa a řeknou starším jeho města, tento náš syn je nepoddajný a vzpůrný, neposlouchá nás, je to modlářský žrout a pijan. A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Pro jistotu to bylo ošetřeno ještě výpovědí obou rodičů, aby byli dva svědci a nedalo se jen na momentální tatínku hněv. Ona to maminka umí leckdy zmírnit a vyžehlit, ale děti z toho taky umí vytěžit pro sebe, když se rodiče nedohodnou na míře trestu nebo na jasně stanovených hranicích. Prožil jsem to, bylo mi 19, pro samé muzicírování v několika kapelách, všechny světské zábavy s hříchem spojené, jsem neměl čas studovat a tak mě tatínek chtěl vyhodit z domu. Když mě nepustili k maturitě, už jsme stáli na zápraží a ukazoval směrem k městu. Maminka to zmírnila tím, že se budu živit sám, ale bydlet, že můžu doma. Několik týdnů se mnou nemluvila ani naše kočka. O prázdninách jsem to dohnal, na podzim odmaturoval, bylo štěstí, že jsem nežil v Izraeli, to by mě museli uházet kamením za ten způsob života a shoda obou rodičů by asi s pláčem, ale bylo štěstí, že jsem nežil v Izraeli, to by mě museli uházet kamením za ten způsob života a shoda obou rodičů by asi s pláčem, ale nastala. To byly hrozné.

prsten, jeho tele, jeho šaty. Když se to nepodajné stvoření, co byl jeho bratr, mělo uházet kamením, co rozfofroval půl majetku, a to se fakt nedělá. Jenže otec byl jiného názoru. Byl to jeho syn. Znáte ten poučný vtip? Dva tátové si povídají a ten jeden si stěžuje. Ten můj kluk neposlouchá. Po nocích se tahá s partou. Doma nepomůže. Tuhle mi lhal. Ten druhý už to nemůže slyšet a tak spustí. Kdyby to byl můj kluk, já bych ho vyhodil z domu. A ten první povídá po chvíli. No, já bych ho taky vyhodil z domu, kdyby to byl tvůj kluk. Ale tenhle ten je můj. Tak ten starozákonní příkaz byl strašný. A jen dokladuje, že odplatou za hřích je smrt. Hřích zabíjí. A ten syn byl vlastně už duchovně mrtvý, zlořečený. A jak by poslouchal Boha, kterého nevidí, když neposlechl vlastního tátu, kterého měl před očima? Pamatuj, že si měl pro svoje hříchy taky zemřít. A Ježíš to vzal na sebe. To on se nechal bičovat, posmívat a křižovat místo tebe. Tak ať je ti ta oběť vzácná a ta Kristova milost drahá. A že jsi byl ten neposlušný syn, vzpůrný syn? No určitě, to jsme byli všichni. Píše se to v listu Efeským v 2. kapitole. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. V nich jste žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spasení.

Jehovovi meno Hospodin. Smiluj se však, nad kým se smiluj, a slituj se, nad kým se slituj. Hle, u mne je místo. Postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo.

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe.

0: 보여드리고
1: Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. A chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma. I jméno své nové.